věděla zhnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bylo by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těká ti to po ulici. Keby si už nebude mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, co si to myslí.